0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.

0: Bylo 6 hodin. Rádio MB. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: i signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: Bylo 7 hodin. Rádio MB. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Další akce v autokempu Kosmonosy na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční další dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
2: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.

0: bylo 8 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodový pondělní den. V Mnichově Hradišti se od dnešního dne pracuje na rekonstrukci plynovodu a plynovodních přípojek v Turnovské ulici. První etapa uzavře úsek mezi ulicemi Sokolovská a Kolmá, kde mají práce probíhat do 22. června. Druhá parta dělníků bude souběžně pracovat v ulici Hřbitovní, kde má být hotovo do 1. června. Muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne už tento pátek 22. května od 18 do 23 hodin. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové porazili v předposledním kole prvoligové nadstavby jistého mistra Slávy 3-1. Zajistili si tak konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 95-96 i účast v evropských pohárech. Plzeň deklasovala 5-0 Jablonec, který skončí pátý a z ligy do pohárů nepostoupí. Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Oba týmy už měly jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Zprávy končí, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol, Arakain, Krucipis, Krybičky, 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás sní.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, dílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Templ, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: Bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Hezký den. V autokempu Kosmonosy se o víkendu konal rodinný den. Další akce na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Benátek nad Jizerou remizovali s Béčkem Pardubic 0-0. Po této remíze si v tabulce o jedno místo pohoršili. Na sestupové pozice ale drží 8-bodový náskok. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Pohodové pondělí.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB. Sweet.

0: 9 hodin a 7 minut, tady je Rádio MB. No a co nás čeká, co nás nemine, samozřejmě dopolední rozjezd s datem 18. května. David u mikrofonu, svátek dnes slaví Nataši, takže přejeme všechno nejlepší. Na rozky třeba herec Karel Roden, ten se narodil v roce 1962. No a slaví taky herečka Sabina Remundová, ta je o 10 let mladší než Karel Roden. Tak co nás čeká za malou chvíli? Další muzika, jako třeba JoJo, chybět nebude ani Lower, anebo třeba Benga Boys v téhle hodině na Rádiu MB. Tak samozřejmě festiáky, ty jsou na pořadu dne, kdykoliv může zaznít nějaká ta soutěžní písnička, co se týká Bolka Festu v Mladé Boleslavi, tak určitě mějte uši nastražený, jak se říká. Krásný den vám přeji.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: rádiu MBM, 9 hodin a 18 minut a už za 11 dní, 6 hodin a teď taky nějakých 41 minut nám vypukne Volka Fest. Vy nezapomínejte na to, že můžete vyhrát lístky a to kdykoliv, během dne i v noci, klidně, jo, kdybyste uslyšeli Jiřího Korna, Alkohol anebo Valda Gang, no a dovolili byste se jako první do studia na telefon 608 125 300 automaticky vyhráváte dva lístky na oba dva dny Bolka Festu, tedy na 29. a 30. května. No, kdo tam bude? No tak generace Markéta Pártlová, Jiří Korn, Vypsaná fixa, Valda Gang, Malký biznis, Rybičky 48, Holký, že slíže, to je pátek, no a v sobotu Luboš Odháněl a Vix, Alkehol, Arakain, Krucipisk, Pražský výběr, Harley, Dimitri Škvor a taky Trautumberg. No prostě a jasně parádní festák, tak číhejte i vy na svoje lístky.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.
3: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: www.radio.mb.cz.
7: Radio MB.

0: o Bolka Festu, ale nemluvili jsme o dalším programu Valečovského léta, tak už 5. června pod hradem Valečov vystoupí Vysací zámek, Totální nasazení a taky Hand Grenade. 19. června pak Harley Komunál a Krleš a 26. června Alžběta a Forest Jump. Taky Donner a Marquis John. No prostě a jasně, i Valečovské léto už nám brzy odstartuje naplno, i když ono už nám odstartovalo. V pátek tam byly Čechomor a Argema. My za malou chvíli dáme další aktuální zprávy s Romanem. Hezké dopoledne.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

0: bylo 10 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Hezký den, vítejte u zpráv. V Mníchově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se uskuteční 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun.
2: Ta situace je složitá. Já si myslím, že ji pokoušíme řešit. Jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu. Bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni čtyři jeho místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní. Informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli. To znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
1: Sport.
0: Fanoušci fotbalových Kosmonosy v sobotu přišli na své. Domácí Pažice proměnil v gólovou střelnici, na které nejprve Ačko v divizi přejelo Přepeře 5-1 a jízdu dokonalo rezervní mužstvo, které na večer deklasovalo Vrdy 7 brankami. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
3: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
4: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Wanna Dance with Somebody, tohle byla Whitney Houston na rádiu MB, 10 hodin a 16 minut. No a vypadá to tak, že Luky má za sebou dneska docela hezký zážitek na policii.
1: Jo, tak tohle si se mnou chtěl probrat.
0: No já totiž posluchačům musím říct, co se ti stalo, já myslím, že už to tady několikrát
1: já
0: zasnělo.
1: Já myslím, že to zbytečný, popřejem hezký dopoledne a pojďme do písničky.
0: To jsme takhle jednoletní odpoledne seděli v pergole u našeho kolegy Romana a Luky říká, hele, tyjo, inzerát tady prodávají pípu. To bychom si mohli koupit na ty akcičky naše, že jo, a podobně. No tak, Luky zaplatil zálohu.
1: No počkej, tak jako, hele, po pípě jakoby toužíme dlouho a nová stojí 12-15 tisíc, což se nám jako úplně nechce, protože ji využijeme jako málo. No tak jsem našel prostě za dobrou cenu 4 tisíce, hned jsem tam psal, samozřejmě na facebookovém marketplaceu, hned jsem paní psal, ještě to měla, tvrdila mi, že to je pípa z nějakého dětského kroužku nebo z nějaký nadace dětský, že tím točili malinovku,

0: jo, že už to nevyužijou a tak dále, prostě s paní jsme si hezky popovídali po Messengeru a říkám, no dneska už nemohu přijet, protože jsem jel tady s těma dvěma popít.
1: To jsme snad dělali ten kotlíkovej guláš,
0: dělali
1: nebo
0: jsme,
1: něco,
0: ano, něco takového. Jo. Takže už jsem nemohl, říkám, druhý den hnedka přijedu, tak mi to prosím podržte. Ještě jsem paní sám nabídnul, že jí pošlu zálohu, paní souhlasila 50%, tak 2000 hned letěly na účet. Jo, paní, zítra přijeďte a napište, až budou penízky na účtu, teď jdu vařit. Prostě nenapadlo by tě, že si píšeš s nějakým grázlem.
1: No, hned, a kdo ví, jestli to byla paní vůbec.
0: Ano, hned, co jsem odeslal penízky, no tak paní samozřejmě přestala komunikovat.
1: No, načeš, já jsem napsal na ten inzerát, je ta pípa ještě volná a panička. Ano, samozřejmě.
0: Ano, pošlete zálohu.
1: A už jsme věděli, kde nám je.
0: No, tak zvolali jsme do banky, samozřejmě platba se nám nepodařila zastavit, ale tak jsem si řekl, tak jsem pitomej, 2000 jsou v tahu, dobrý, prodělal jsem v životě víc. Nechal jsem se nachytat jako úplnej amatér, přitom tyhle ty triky samozřejmě známe. No, dobrý, 2000 v pytli, no a po dvou letech mi přišlo předvolání na mladoboleslavskou kriminálku a dnes ráno v 8 jsem byl na výslechu.
1: No, tak.
0: Takže pan se mi, on teda byl loajální, ale viděl jsem, že se mi chce vysmát taky. A ještě se mě ptal, a vy si to pamatujete, už je to přece jenom 2 roky. Říkám, ano, pamatuju, protože mý drazí kolegové mi to neustále připomínají.
1: A už dlouho jsme ti to nepřipomněli. Teď se to jako zase oživilo, to je pravda. To je pravda, možná to budeš mít zase chvíli na talíři, no, ale
0: jako
1: tak.
0: Hele, sem tam se, a když ne vy, tak mý bráchové, protože ty jste taky pobavili. Jako.
1: No tak hele, hlavně, že se nestalo nic horšího, v životě jsme přišli o víc peněz.
0: Je to tak.
1: A třeba se ti ta dvojčička vrátí.
0: No nevrátí, ale je na tě klepnou přes prsty.
1: Je to tak. Tak pojďme od píp k další muzice na Rádiu MB, krásné dopoledne.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: tohle byly Rednex a Cut Night Joe. My jsme se dnes probudili do hodně chladného rána, ale podle meteorologů Luky prý zažijeme tento týden teplotní šok, protože dneska už nám rtuť teploměru vystoupá na nějakých 21 stupňů Celsia, ale o víkendu už budeme atakovat tropickou třicítku.
1: No tak to je z extrému do extrému, protože my jsme se o tom před chvilkou bavili. Minulý týden se tak jako blbě sedělo na zahrádce u pivečka, že jo? Tak jsme měli radost, že tenhle ten týden to bude lepší. Dneska to půjdeme asi rovnou vyzkoušet, ale jako ty třicítky, to už si zase jako klidně můžou nechat, hele.
0: No, to není no, už to nic jo. Na mě. To už budeme vyhledávat stín a už to nebude. Teď jako samozřejmě už jsem dneska psal holkám do naší oblíbené hospůdky, ať nám rezervujou stůl na sluníčku. To je jasný, jo, ale pak už to bude opravdu do toho stínu pod pergou.
1: Hele, pěkně někam. Typický český rejpalové, protože buď nadáváme na to, že je chladno, že se ještě nedá sedět venku, no a už tady byl takovej den, kdy jsme seděli na sluníčku u pivka a držkovali jsme, že je hrozný vedro.
0: Já myslím, že dneska budeme držkovat.
1: takže jako typický pro český ty držky.
0: A mimochodem, jak ty se těšíš na 1. červen?
1: Na 1. červen?
0: Víš, jo, bude 1. červen.
1: Jo, ano. No těším se moc, protože bude to zase o trošku svěžejší, to rádio, bude to něco novýho a já se na to těším moc.
0: My už jsme slyšeli samozřejmě nový znělky, který budeme mít. Celý se to převlíkne úplně do novýho kabátu tohle rádio, takže se máte určitě na co těšit. Myslím si, že ty znělky se povedly. A určitě, povedly se, protože jsme je nevyráběli sami.
1: Ano. Tentokrát se do toho ne. Hele, ať si zase lidi nemyslejí, že se to jako změní o 360 nebo o 180 stupňů. Ten směr toho rádia příjemnej, jaký je doteď, zůstává, jenom se to docela jako ještě promění.
0: Možná trošku osvěží. Víc energie tam bude.
1: Ano.
0: Trošku víc
1: tímhle
0: energie.
1: Směrem jsme chtěli jet, ale nebojte se, nestane se z nás žádný rock rádio.
0: Nebo ani nějaký 90-kový rádio, nic takového. Tak, budeme hrát dál 90-ky, dál budeme hrát českou muziku, ale trošičku to vyselektujeme.
1: Víc takových těch 90-ek, který máme rádi, určitě tam budou. A rock samozřejmě taky
0: a přibydou 90-ky, takže to nebude furt dokola. No prostě se máte na co těšit. Tady je Rádio MB, pondělí 18. května pokračuje.
2: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový pondělní den. V Mnichově Hradišti se od dnešního dne pracuje na rekonstrukci plynovodu a plynovodních přípojek v Turnovské ulici. První etapa uzavře úsek mezi ulicemi Sokolovská a Kolmá, kde mají práce probíhat do 22. června. Druhá parta dělníků bude souběžně pracovat v ulici Hřbitovní, kde má být hotovo do 1. června. Muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne už tento pátek 22. května od 18 do 23 hodin. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové porazili v předposledním kole prvoligové nadstavby jistého mistra Slávy 3-1. Zajistili si tak konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 95-96 i účast v evropských pohárech. Plzeň deklasovala 5-0 Jablonec, který skončí pátý a z ligy do pohárů nepostoupí. Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Oba týmy už měly jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Zprávy končí, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: o je jistota.
1: Tady je vaše Rádio MB, skvělý den vám přeji od mikrofonu právě teď, David. No, pondělí 18. května pokračuje, co nás čeká, co nás nemine po 11. hodině. Řeknu vám o jednom docela dobrém dokumentu, který jsem včera viděl, taky vám zahraju skvělou muziku, jako třeba Rybičky 48, chybět nebude ani Le Click, anebo třeba Annie Lennox, to je hudební výčet právě téhle hodině. Nezapomínejte taky na to, že bude Bolka Fest, a to už za 11 dní, pátek 29. a sobota 30. května. Pojďme si to tam užít. Lístky najdete na bolkafest.cz. Teď vám přeji krásný den a posílám další muziku.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: Pěkné pondělí z Domu kultury ze studia Rádia MB vám přeje David. No a pokud jste ještě neviděli na Netflixu dokument, který se jmenuje Bouračka, tak vřele doporučuji. Včera jsem na to koukal a musím říct, že mě to docela chytlo a fakt jsem to vzal jedním dechem. Koukněte na to, pokud máte Netflix, pokud ne, tak si ho třeba pořiďte na chvíli a já vám za chvíli taky řeknu, jaké bude počasí. Super den s Rádiem MB.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: počasí.
1: Ano, jdeme se podívat na předpověď počasí. Dnes čekáme polojasnou až oblačnou oblohu. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty 18 až 22 a koukneme i na středu. Zpočátku bude polojasno až skoro jasno, od západu ale bude oblačnost přibývat a teploty ty budou stejné jako v úterý, 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Radio MB.
0: www.radiomb.cz

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
7: Rádio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: Vaše Rádio MB vám stále dělá společnost. Já jsem David, nezapomínejte taky dnes na hokej. Česko, Švédsko, 20 hodin a 20 minut. Koukal jsem na kurzy právě tohoto zápasu na mistrovství světa. Jsme tam, nejsme favoriti. Favoriti jsou Švédové, Češi můžou jenom překvapit, ale nevím, po té prohře, po tom fiasku se Slovinskem. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně já na to kouknu a teď se loučím. Budu se na vás těšit ještě jednou po 17. hodině.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: bylo 12 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Hezký den. V autokempu Kosmonosy se o víkendu konal rodinný den. Další akce na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Benátek nad Jizerou remizovali s Béčkem Pardubic 0-0. Po této remíze si v tabulce o jedno místo pohoršili. Na sestupové pozice ale drží 8-bodový náskok. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Pohodové pondělí.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.
4: Ráno se zbudím, vyšší tlak, teplota, rosnej pot. Z rádia na mě svoje hity valí Karel Gott. Není mi 17, mám 30 dávno za sebou. Léčím si ze života.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Další akce v autokempu Kosmonosy na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční další dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.blond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Rádio MB.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Hezký den, vítejte u zpráv. V Mníchově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se uskuteční 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun.
2: Ta situace je složitá, my se ji pokoušíme řešit, jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na Úřadu pro ochranu osobních údajů, měli jsme tam 3,5hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni čtyři jeho místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní, informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli, to znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
1: Sport.
3: Fanoušci fotbalových Kosmonosy v sobotu přišli na své. Domácí Pažice proměnil v gólovou střelnici, na které nejprve Ačko v divizi přejelo Přepeře 5-1 a jízdu dokonalo rezervní mužstvo, které na večer deklasovalo Vrdy 7 brankami. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmy.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: program Za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: bylo 14 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový pondělní den. V Mnichově Hradišti se od dnešního dne pracuje na rekonstrukci plynovodu a plynovodních přípojek v Turnovské ulici. První etapa uzavře úsek mezi ulicemi Sokolovská a Kolmá, kde mají práce probíhat do 22. června. Druhá parta dělníků bude souběžně pracovat v ulici Hřbitovní, kde má být hotovo do 1. června. Muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne už tento pátek 22. května od 18 do 23 hodin. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové porazili v předposledním kole prvoligové nadstavby jistého mistra Slávii 3-1. Zajistili si tak konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 95-96 i účast v evropských pohárech. Plzeň deklasovala 5-0 Jablonec, který skončí pátý a z ligy do pohárů nepostoupí. Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Oba týmy už měly jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Zprávy končí, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Zděna šedá jako pondělí, Lot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás

0: První, druhý, tak to je song Luboše Odháněla, jeden z mála, ke kterému tak úplně nepsal text on, jak nám prozradil, když jsme ho měli tady u nás ve studiu, ale taky jsme se shodli, že právě tento příběh jsme oba dva také trochu nebo velmi podobně zažili. Každopádně Luboš Odháněl nám odstartoval naší novou hodinu, pondělní 14. nám přinesla opět náš odpolední úlet. Já jsem Luky, no a právě teď už vás od mikrofonu Rádia MB zdravím. Před námi spousta muziky, před námi taky dnes večer hokej, takže mrkneme se na nějaké predikce k tomuto večernímu zápasu českého týmu se Švédama. No a mrknout se taky budete moct už tento pátek do Mladoboleslavských muzeí zdarma, tak i na to pro vás budu mít pozvánku. Zkrátka, budeme to mít opět nabitý, tak to pojďme rozjet, kamarádi. Ozone 24 Golden nebo Činasky budou s námi v příštích minutách. Stevie Wonder letí právě teď za vámi. I just called to say I love you. Tak jestli jste ready, můžeme se do toho pustit. Mějte fajnový, konečně slunečný odpoledne.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky, 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB. Radio MB.

0: Zlomený srdce jsme měli aspoň jednou, každý z nás, já bych o tom mohl vyprávět, já bych o tom mohl možná dokonce napsat knížku. Každopádně tohleto byly Činasky a jejich dvě srdce vejpůl. Kamarádi, my se jdeme věnovat tomu, co je teď nejdůležitější, a to je samozřejmě hokej. Už dneska večer nás se čeká další zápas, a to se Švédama. No a i když nikdo moc tomu nevěří po tom výkonu našeho hokejového týmu se Slovinskem, tak my určitě budeme fandit. No a pojďme mrknout, v čem je právě Švédsko za námi. Nebudeme se teďka bavit o IKE, tam nás Švédi rozhodně válcujou, tam si nás všechny podmanili, ale my jsme například daleko lepší letos v soutěži Eurovize, kde švédská zpěvačka Felicia skončila na 20. místě. Náš reprezentant Daniel Žižka skončil 16. Já vím, není to zase takovej odskok, ale i tohle se počítá. Takže ani dneska nemusíme vyhrát o moc, ale po vzoru z Eurovize to určitě dáme. Budeme tedy držet palce, já dnes opráším svoji kšiltovku s českým znakem, tu jsem si koupil nedávno na olympiádu, kde teda moc štěstí nepřinesla, ale teď to bude určitě úplně jinak. Takže 2020 začínáme, no a teď budeme vyhrávat taky, ovšem muziku. Ta letí za vámi právě teď. Sam Felt, Britney Spears nebo Chaka jsou v playlistu. Jdeme si hrát?
1: www.radio.mb.cz
2: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: MB.
2: Dáš si sklenku? Pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát venku. Sundám ti rukáv, první a druhý,

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
6: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Michael Jackson v této době ještě větší téma než obvykle díky novému filmu, který dorazil do kin právě o životě Michaela Jacksona. Taky jsme už byli a moc se nám to líbilo. Bude pravděpodobně druhý díl podle toho, jak to skončilo. No a i na ten se budeme rozhodně těšit. Jednu filmovou novinku chystanou, tak tu pro vás budu mít v příští hodině. Na tu se těšíme taky hodně, ale teď se pojďme podívat na dnešní datum. Tedy 18. květen, také právě ten, je Mezinárodním dnem muzeí. No a ten si oslavíme i u nás v Mladé Boleslavi už tento pátek. Budete moct tedy opět tradičně vyrazit do všech muzeí Mladoboleslavska, a to úplně zadarmo. V pátek 22. května mezi 18. a 23. hodinou můžete vyrazit prohlídnout si třeba Galerii Podvěží, Městský palác, Tempel, Mladoboleslavský hrad, Škoda muzeum, Sbor českých bratří, Letecký muzeum, Metoděje Vlacha, a všechny tyhle ty muzea si můžete objet v typickém retro autobuse. Jízdní řád tohoto autobusu najdete třeba na stránkách kultury města, máte ho dole na tom plakátu k muzejní noci. Takže pokud jste muzejní typy, určitě si pátek užijete. No a my si jdeme užít další muziku, protože my jsme zase hudební typy. Teď už si dáme dokonce Sex ve sprše s Opět a Radeček. Tak pojďme na to, naladili jste si Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Hezký den. V autokempu Kosmonosy se o víkendu konal rodinný den. Další akce na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Benátek nad Jizerou remizovali s Béčkem Pardubic 0-0. Po této remíze si v tabulce o jedno místo pohoršili. Na sestupové pozice ale drží 8-bodový náskok. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Pohodové pondělí.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: a Lipou, no a samozřejmě taky Víkend. Ten, co se počasí týká, se tak úplně nevydařil, většina nám ho propršela, ale to je, kamarádi, pryč, protože před námi jsou krásné vyhlídky. Do středy teploty okolo 19 stupňů, no a od čtvrtka už to pojede 22 až 29 od čtvrtka do pondělí, takže příští víkend se rozhodně podaří. Já doufám, že i přesto, že nám trošku zapršelo, jste si užili start tohoto valečovského léta. V pátek 15. května dorazil pod hrad Valečov kapela Čechomor a taky Argema. Věřím, že předpověď počasí vás neodradila, koukal jsem na videa, pár vás tam rozhodně bylo. No a valečovské léto bude pokračovat v červnu, hned první pátek si dáme vysací zámek a totální nasazení. No a mezi tím si odskočíme na krásnou louku, samozřejmě 29. a 30. května Bolka Fest. Tam je playlist hodně rozsáhlej, určitě si každej vybere, nebudeme to jmenovat, byli bychom tady dlouho a je potřeba si hrát další muziku, ale rozhodně mrkněte třeba na stránky Bolka Festu. Tam už je připraven kompletní line-up. No ten náš vypadá následovně: Monrose, Molly Hammer, Merito a právě teď už vám posílám Like It, na paty stoupám.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.
3: Postrácený kousek.

Hlavolá mi sami klamem, píšu na zeď jedním tahem, těch dní, co vím a pamatuju za svítání. Do pěti od deset.

jak už tolikrát. Roztáhnu záclony, otevřu okna, koukám se ven, snad tě někde potkám, bojím se na paty stoupat.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaší návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: odpoledne, přátelé, ladíte vaše rádio MB, taky odpolední úlet, no a já tady mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky komedii Adama Sandlera. Ten totiž údajně připravuje nový, už třetí pokračování pro mě legendární komedie Machři, no a já tenhle ten film prostě miluju. Pohodová parta kamarádů, tak zhruba v našem věku, průšvihy, pitomí nápady a spousta legrace, zkrátka celými. Tohleto nejde nemilovat a dokonce můj malý synovec na Machry kouká pořád dokola. Nejvíc se mu samozřejmě líbí Krkej chprt, no a když to párkrát zkoušel sám, nejednou to nebylo vůbec daleko od nehody. Každopádně ale na pokračování se moc těšíme všichni. První díl Machrů vyšel už v roce 2010, dvojka o 3 roky později, no a trojky se doufám dočkáme co nejdřív. Takže myslím, že nejenom já bude netrpělivě vyhlížet právě trojku Machrů. Teď už ale vyhlížíme další muziku, tu pro vás budu mít teď hned. Alan Walker, Cher a nebo Aqua z jejich Barbie Girl jsou před námi v našem playlistu. Užívejte pondělní odpoledne, užívejte si ho s naší muzikou. My jsme Radio MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Tedy správně, tohle byly Mirai a jejich Cesta ze města. No a pokud fandíte hokeji, tak rozhodně nezapomeňte dnes večer ve 20 hodin a 20 minut fandit Česko-Švédsko. Hodně těžký zápas, ale já věřím, že to zvládneme. Protože i když po smolné prohře se Slovinskem je spousta lidí skeptických, tak já věřím, protože hokej je rozhodně nevyzpytatelný sport, že to může dopadnout dobře a taky, že dopadne. Kamarádi, večer fandíme, ale teď už si vás tady přebírá Roman. Nám se blíží 16. hodina, tady ve studiu tedy dojde ke střídání, no a já posílám právě teď ještě na rozloučenou mojí nejoblíbenější Green Day a jejich Basket Case. Mějte se krásně, mějte fajnovej zbytek pondělního dne, no a zítra se slyšíme opět se 14. na Rádiu MB. Těším se na slyšenou, ahoj!
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Hezký den, vítejte u zpráv. V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se uskuteční 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Názor změnil po debatě na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Klubu by za protizákonné jednání hrozily pokuty ve výši stovek milionů korun.
2: Ta situace je složitá, my se ji pokoušíme řešit, jednáme s policií, byli jsme s celým mým týmem právních zástupců na Úřadu pro ochranu osobních údajů, měli jsme tam 3,5 hodinovou debatu, bylo tam celé vedení úřadu, byl tam předseda, všichni 4 místopředsedové. Ta situace byla v tomto kontextu konstruktivní, pozitivní, informovali nás o tom, co my jsme ani nevěděli, to znamená, že od platnosti AI aktu je v podstatě použití kamerových systémů v soukromých objektech v podstatě nemožné.
1: Sport.
3: Fanoušci fotbalových Kosmonos si v sobotu přišli na své. Domácí Pažice proměnil v gólovou střelnici, na které nejprve Ačko v divizi přejelo přepeře 5-1 a jízdu dokonalo rezervní mužstvo, které na večer deklasovalo Vrdy 7 brankami. Zprávy končí, je čas opět na muziku.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Za zvuku klavíru poskládám z papíru náš svět. Držím se návodů předepsaných věd. Pár bodů upravím, aby nám tu bylo aspoň trochu líp.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MB a teď už také hodinu s Romanem, u které vás vítám. Co nás právě v této 60-minutovce čeká, kromě skvělé muziky? Budeme se bavit hlavně o muzejní noci, která bude v Mladé Boleslavi už tento týden. Podíváme se tedy, jaký program pro nás chystá Galerie Podvěží, Městský palác Temple, Hrad, Muzeum Metoděje Vlacha, Sbor českých bratří a také Škoda Muzeum. Jinak nezapomínejte ani na to, že už 1. června Rádio MB vymění svůj kabát. Převleče se do moderního hávu a 1. června v 9 hodin to všechno spustíme. Znamená to nové džingly, nové zprávy, ještě lepší muziku a více informací z našeho regionu. Ovšem vás rozhodně budeme ještě informovat. Teď ale další muzika, přeju vám hezké odpoledne.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29.

0: 5. května vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na bolkafest.cz. Nenech si to utéct.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Pohodové odpoledne, tak už tento pátek se v Mladé Boleslavi uskuteční muzejní noc. Program bude připraven mezi 18. a 23. hodinou v Galerii Podvěží, také v Templu, na Hradě, v Leteckém muzeu, ve Sboru českých bratří a ve Škoda muzeu. Na Hradě letos program pojali v moderním duchu a hlavně hravě. Pozvali si kočovnou hernu, sládkovnu a funky kapelu Swampy Daisy. Po setmění vystoupí performeři s ohněm z uskupení Blackout Paradox. Letecké muzeum samozřejmě tradičně láká na letecké ukázky. Škoda muzeum si pak připomíná 125. výročí Škoda motorsportu. Do sboru českých bratří dorazí pro změnu mobilní sklářská huť, anebo Temple jako každý rok připravuje oblíbené kreativní dílny a ukázky rytířských dovedností. Rozhodně to není všechno, můžete se podívat na kompletní program na www.muzeummb.cz. Vstup do všech muzeí v Mladé Boleslavi je tento večer zcela zdarma. Za chvilku se budeme věnovat i hokejovému mistrovství světa, teď ale další muzika. Pěkné odpoledne.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světlo!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Pokračuje hodina s Romanem, hezké odpoledne. Pokračuje hokejové mistrovství světa, právě teď se hrají dva zápasy, Finsko, Spojené státy americké a Dánsko, Kanada. Nás zajímá hlavně večer, protože do boje půjdou naši a tentokrát se postaví silnému Švédsku. Bude to velmi těžký zápas, všichni máme v paměti ten poslední proti Slovinsku, který naši ostudně prohráli a dnes tedy mají co napravovat. Začátek bude ve 20 hodin a 20 minut. Ve stejný čas začne také zápas Německo-Švýcarsko. Podle složení na dopoledním rozbruslení se sestava kouče Radima Rulíka vrátí do podoby, v jaké národní tým odehrál úvodní duel s Dánskem, tedy s Matějem Blimelem v elitní formaci. Na ledě ale chyběl obránce Michal Kempný, nad jehož startem visí otázník. Musíme si počkat do večera. Na co čekat nemusíme, to je další muzika, za chvilku si dáme i zprávy, protože už tu bude 17. hodina, pak mikrofon předám Davidovi, znamená to, že se zároveň i loučím a budu se na vás těšit zase zítra odpoledne. Mějte se krásně, hezký podvečer.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový pondělní den. V Mnichově Hradišti se od dnešního dne pracuje na rekonstrukci plynovodu a plynovodních přípojek v Turnovské ulici. První etapa uzavře úsek mezi ulicemi Sokolovská a Kolmá, kde mají práce probíhat do 22. června. Druhá parta dělníků bude souběžně pracovat v ulici Hřbitovní, kde má být hotovo do 1. června. Muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne už tento pátek 22. května od 18 do 23 hodin. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové porazili v předposledním kole prvoligové nadstavby jistého mistra Slávii 3-1. Zajistili si tak konečné čtvrté místo a poprvé od sezony 95-96 i účast v evropských pohárech. Plzeň deklasovala 5-0 Jablonec, který skončí pátý a z ligy do pohárů nepostoupí. Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Oba týmy už měly jisté konečné umístění. Sparta druhou a Liberec šestou příčku. Zprávy končí, je čas opět na muziku. Hezký poslech.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB ladíte taky po 17. hodině při pondělku 18. května 136. den roku 2026. Svátek slaví Nataši. Já tady žádnou neznám, pamatuji si jenom jednu filmovou hlášku z Černých baronů, kdy Miroslav Donutil říká kobyle, jeď Natašo. Tak přejeme třeba kobyle Nataše. Tak, za chvíli se podíváme na maximální ceny pohonných hmot pro zítřejší den, tak zůstávejte s námi, krásné pondělí.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun, smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Pěkný den s rádiem MB. No a pojďme se podívat, jak to bude vypadat s pohonnými hmotami zítra. V úterý opět mírně vzrostou, litr benzínu oproti dnešku zdraží o 13 haléřů na 44,43 koruny, tedy ta nejvyšší částka, a naftu pak budou moci tuzemské čerpací stanice prodávat nejdráž za 42,02 koruny, a to je o 3 haléře dražší než dneska. No, my jdeme za další muzikou, za chvíli třeba taky za hokejem.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: stále vám dělá společnost Radio MB, tak už máte jasno, budete dnes koukat na hokej, mistrovství světa pokračuje dál, Česko-Švédsko ve 20 hodin a 20 minut, nevím jak vy, ale já to vidím docela dost bledě, tak doufám, že mě český národní tým nějak překvapí. Teď se loučím a těším se na slyšenou opět zítra po 9 hodině dopolední tady na Radio MB. Zatím ahoj.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Hezký den. V autokempu Kosmonosy se o víkendu konal rodinný den. Další akce na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz. Ministerstvo školství doposud nemělo žádný přehled o tom, jak školy upravují používání mobilů během vyučování. Rozeslalo proto dotazníky do základních a středních škol i na konzervatoře. Předběžná data říkají, že většina zařízení už k nějaké formě omezení přistoupila. Březnový průzkum naznačuje, že pro jsou zhruba 4/5 rodičů.
2: Sport.
1: Fotbalisté Benátek nad Jizerou remizovali s Béčkem Pardubic 0-0. Po této remíze si v tabulce o jedno místo pohoršili. Na sestupové pozice ale drží 8-bodový náskok. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice. Pohodové pondělí.
2: Radio MB.
0: Radio MB.
3: You can't touch this. You can't touch this.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na Volkafest.

0: Nenech si to utéct. Nenech si to utéct.
1: Rádio MB.
2: Když ti život kope do zadku,

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Další akce v autokempu Kosmonosy na sebe nenechají dlouho čekat. Na tuto středu je připraven hospodský hokejový kvíz. 31. května se pak uskuteční další dětský den. Více informací najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: Bylo 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Tradiční muzejní noc v Mladé Boleslavi proběhne v pátek 22. května od 18. do 23. hodiny. Během tohoto večera otevřou místní muzea a galerie své brány s bohatým doprovodným programem a vstupem do expozic zcela zdarma. Mezi jednotlivými místy budou jezdit historické autobusy.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.

0: Výrobka uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: www.radiomb.cz.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: Rádio MB.

0: Děkuju ti.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: Radio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: někam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Food Festival se uskuteční už 23. května v Mladé Boleslavi na výstavišti. Začátek bude v 10 hodin a příchozí se mohou těšit na speciality domácí i světové kuchyně.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: www.radio.mb.cz.
8: Radio MB.

0: Rádio MB. MB.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já, jestli má hlava není zamotaná, jestli je pořád ta jediná a vyvolená, ta, která pomohla mi se vším, když jsem nevěděl kam dál. Ptala se pro všechny ty věci, hodinky a šperky, blbosti z radosti. Spolu furt utíkáme dál, i když to slunce zapadá, cítím žár. A občas přijdou doby zvláštní, když se moře bouří a loď se nám potápí. To potom hledáme dlouho místa klidný, než se sklidní ta bouře, co nás brzdí. Pak roztáhne křídla, plujem dál, na naší lodi zase jenom ty a já. Všechny ty překážky nám uhnou, proč se smát, žádný starosti ne.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý. A potom schovávat se do míst, kde jsme se poznávali, nechávali umíst. Koukali na město, který nám ještě střeží.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: MB.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč, jestli ještě máš můj klíč.

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: jsem s tebou jen tak ležat v záhradě. No přišel poštár a dal mi odkaz, že jsem na radě.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: MB. MB. MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.